Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas propletí, ale pořád jsem to já, který na své židli sedí. Někdy má ten život spát a někdy stojí. Někdy se odmítám bát, jinde se bojem. Možná se nejhorší zdá jenom po nocích. A světlo je naděje v tmách, aspoň v mých očích. Hledám jako lovec feral smysl toho příběhu. A možná, že to pochopím po závěre

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapanej botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejde mi. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať udělám.

0: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. Možná ta cesta je cíl.
1: Ta cesta je cíl.
0: A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Možná ta cesta je cíl.
1: Ta cesta je cíl.
0: Někdy má ten život spát a někdy stojí. Možná ta cesta je cíl.